až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti trát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí haj, haj, haj.

Color Music Radio. Hudba všech.

0: posloucháte.
1: Chala Music Radio.
2: Corina, Corina.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
4: Mixdown.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

si v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti k poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový den.

hudební týdeník Mixdown Offline je v cílové rovince a bude brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Prosím, Doňo Mimoňa.
5: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
4: Au, něco mě štíplo.
5: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
4: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
5: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
6: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
5: Juane Barlosi, donesela Doňe.
7: Tak už jsme to u koulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
5: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
6: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
7: To bylo natáčení. Pane bože, a že byste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
6: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
5: Sadem masem?
6: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece navigátor a aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
7: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
6: Moc se neradujte, donesela do mě. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
7: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
6: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to

0: kde to smechu a nevadlo si, že pod vodou dýcháme. Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Dome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Barlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří.

0: tam? Proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou, něco zatlouká. Na dně leží žralok kobercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, poserdone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

No, tak to byly Monkey Business. Tak vám zase přeju nádherný ráno. Máme úterý 5. května a dnes má svátek Klaudie. Tak doufám, že Klaudie si to taky společně s náma užije. Stejně jako teď si dáme Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Tak vám přeju krásný den. Tady je Romeo.

0: Cholo Music Radio.
1: Tak to byli Joy Division a tady jsou Soft Cell. Tainted Love. Doufám, že vás to potěší. A za chviličku budou Duran Duran. Už se blíží koncert Foo.

Touch Me Baby Tainted Love. Tak to bude Soft Cell. To je dobrá věc i na Dýzu. V sobotu jí hrál Kuba Melín v Lucerna Music Baru a lidi na to tančili a super tančili. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Notorious. Tady jsou Duran Duran. Opravdu se na ně strašně těším. Kapela mýho mládí. Doufám, že i vy se těšíte.

Yeah, that's why. Beat it again. No, no, no, Taurios. Duran Duran a tady jsou Depeche Mode. A Question of Time. Chci vám dělat opravdu jenom radost, protože na Koloru je největší výhoda, že si můžeme hrát to, co máme rádi. A hlavně to, co máte rádi vy. Tak David Gehen, jedem.

Po Depeche Mode jsou tady Blancmange, Don't Tell Me. A teď něco pro tanečníky a tanečnice. Tady je Harpo a Movie Star. Jo, veškerý filmový hvězdy.

Movie Star. Tak to byl Harpo a tady je další borec. Captain Sensible. You say Captain, I say what? You say Captain, I say what you want. Hrozně bych si přál, abych vám dělal radost. To funky miluju. Když to rozjedou ty kytary, tak to zbožňuju. A za chviličku bude něco pro mladší generaci. Ale upřímně, má to ráda i naše starší generace.

Jak jsem sliboval, tak teď si dáme něco pro mladší generaci. A tady je náš oblíbený Kellyn a jeho single Rychlý. To mě naučilo poslouchat můj syn Tadeáš. Tak Tade, díky. A dejte si volu Meraj.

objev roku 2025, Kellyn a jeho single Rychlý. No a tady už to rozjíždí můj favorit, jeden z nejlepších zpěváků na světě, George Michael, Fast Love. Máme úterý, je ráno, tak vám všem kolorákům přeju nádherný den.

Muzika, která chybí. George Michael a Fast Love. Jinak koukám na zprávy a musím říct, že je lepší na to nekoukat. Zase jsem si přečet, že Carlos Vémola si koupil něco za 25 milionů a že má úplně příšerný splátky. Jako nechte ho žít. Nechte ho bejt. Taky si toho užil docela dost. Tak, to byl George Michael a Fast Love a teď si dáme něco pro dámy. I když i George Michael byl určitě pro dámy, ne? Ale tady je Lisa Stansfield, All Around the World. A já znám jednu dámu, která ji úplně zbožňuje. A když jsme na ní byli v Lucerně, byla famózní.

normálně jsem si na to zatrsal. Prostě je výborná. Lisa Stansfield, All Around the World. Tak máme úterý, za chviličku už bude 8 hodin. Strašně to letí. A tady jsou Double, The Captain of Heart. Ty vole, to jsem taky zbožňoval. A jak jsem říkal včera, komu se to líbit nebude, tak ať nám políbí Delper. Hrajeme prostě výbornou muziku. Všichni. A už se připravuje Friky. Tak jsem zvědavej, co dneska bude hrát. Taky samý pecky.

kluci ze Švýcarska. The Captain of Her Heart. Tak to byla moje předposlední písnička dnešního úterý. A tady je poslední věc, protože si musím vzpomenout i na Johna Travoltu. Jo, John Travolta byl výborný. A je výborný pořád. Ale už jsem dlouho neslyšel nic nového od Chrisa Isaaca. Taky bych si něco dal. Ale tohle je asi jeho největší flákota. Wicked Game. Tak jo, za chvilku se rozloučíme. Ale ne s kolorem.

0: Tak vám všem přeju krásný úterý. Pomalinku se musím rozloučit, protože už je připravený na startu Friky a nechci mu samozřejmě krátit jeho skvělý čas. Tak se mějte krásně a zítra se opět slyšíme na vlnách Rádia Color a taky v DAB Plus po celé České republice. Tohle byl Chris Isaac a tady už jde Vláďa Kosma. Tím se vždycky loučím. Miluju to. A doufám, že i vy.
1: To byla famózní a skvělá show. Teď už si můžete dát drink nebo kávu, nebo si můžete odskočit na toaletu, hezký zbytek večera a bylo nám ctí.
0: Vždycky mi bude a bylo ctí. A jsem strašně rád, že jsem v kondici a zdravý. Protože po rádiu se mi nejvíc tejskalo. Ale taky hlavně nejvíc po vás. Po dobrých a normálních posluchačích. Tak jo, mějte se krásně a těším se zítra ve středu a zítra budu hrát i Neue Deutsche Welle, čili něco z nový německý vlny. Dáme si Falka, Markuse, Nenu, Trio a tak dál. Zazpomínáme si na další skvělou muziku. Neue Deutsche Welle byla fakt výborná muzika. Stejně jako dělá Vláďa Kosma. Tak si zazpomínejte na Johna, nebo spíš Jeana Paula Belmonda a jeho krásný film Zvíře. Tak jo, těšte se na dalšího mýho oblíbeného DJe Frikyho. Určitě to dneska rozjede. Tak jo, mějte se fajn.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra ukazuje 11 minut po 8 hodině. Dneska je, přátelé, 5. května. Ano, máme úterý 5. května a je tady květnové povstání českého lidu. Také jmeniny a ty má dnes Klaudie. A stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují různorodé počasí. Potkat když můžeme jasno, polojasno a nebo zataženo. Nevidím tu nikde žádný a trochu dešťových přáněk by mohlo přijít třeba na Karlovarsku, ale taky třeba v Praze, ale to k večeru či přes noc. A co se týče teploty, by měly být dost obdobný tomu včerejšku, protože po ránu 11 až 15, v odpoledních maximech potom můžeme očekávat 22 až 26 stupňů, k večeru se nám ochladí a to na 14 až 18 a přes noc potom 11 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, tak to už je naprostý standard. Já se budu opakovat, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. Dva hudební sety pod taktovkou DJ Frikio. Ten první bude věnovaný oldschoolovým věcem, tedy rapu a hiphopu. No a ten druhý, jelikož je dneska úterý, si je střihneme v rytmu hauzu a to plným novinek. Ano, přátelé, novinky z posledního týdne ve speciálním setu, hauzovém setu, který odstartuje po 9. hodině. No, aby to bylo kompletní, před 9. a 10. hodinou se taky podíváme na to, co nepodstatného nám dneska napsali internety. Rubrika Frikolora Infos. Ranní rutina pořadu Frikolora už odstartovala, posloucháš Color Music Radio, já jsem DJ Friky a přeju ti dobrý ráno.

jak jste zvyklí, oldschoolový věci v rámci rapu a hiphopu v první části pořadu Frikolora. Psal se rok 1998 a vyšlo album Belly. Grand Final, ano, Grand Finale, tady DMX, s ním taky Ja Rule nebo Method Man a Nas, to je silná sestava, přátelé. No a my budeme pokračovat další věcí, kterou pro vás mám připravenou. Tentokrát ve složení Nate Dogg a taky Exhibit, taktéž slušná sestava. Tentokrát Man vs. Machine, rok 2002 a my jedeme a pokračujeme tedy v krasojízdě tady na Color Music Radio v pořadu Frikolora.

Ani dvojka, ten jeden z nich už tedy teď nedávno vystoupil také v Praze, a to konkrétně Sasazu Redman, ano přátelé, v pátek, tedy ten poslední pátek, co byl, tak tato osoba tedy vystoupila v České republice, konkrétně v Praze, tak to je dvojka, která je nezaměnitelná, co si budeme povídat. Teď tedy Hlastry, taktéž nezaměnitelný, ale ve složení, který není úplně obvyklý. Já mám moc rád tedy Alba Jazzmatazz, takže Guru, taky Ronnie Jordan nebo DC Lee a No Time to Play. Další věc, dnešní ranní Frikolory. Blížíme se k závěru, tohle je možná poslední věc z té první části, než se podíváme na to, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska 5. května napsali internety. Dobrý ráno.

posloucháš Color Music Radio. No a samozřejmě pořad Frikolora, časomíra tady je ve studiu, ukazuje 54 minut po tedy 8 hodině, teď už 55 minut. No a dnes je 5. května, no přátelé, to je datum dnešního dne. Doplním, že je úterý a jmeniny nám slaví Klaudie. No a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně různorodý počasí. Bude se to totiž měnit. Ano, polojasno, jasno nebo zataženo, to by mělo být dnes na denním pořádku téměř na celém našem území v průběhu dne. No a k večeru by se to mohlo ještě doplnit srážkama, tedy konkrétně polojasno s dešťovýma, tedy srážkama, anebo dokonce déšť přes noc. To jsou informace o počasí a je doplním o teploty, ty ranní 11 až 15 stupňů nad nulou, v odpoledních maximech 22 až 26 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 19 a přes noc potom 11 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. No a jako první je, samota lidem svědčí, ale pozor, aby se z vás nestal izolovaný podivín. Mnoho lidí samotu nezvládá, jdou ze vztahu do vztahu a pokud se ocitnou bez partnera, potřebují kohokoliv, protože nevědí, co si sebou počít. Extroverty nabíjí společnost, introverty naopak právě samota. Čas o samotě je z mnoha důvodů prospěšný pro všechny. Na co si dát ale pozor, aby se nezvrhl v izolaci a jak se z ní dostat, pokud se už tak stalo? Samota a izolace zdaleka nejsou to samé. První je prospěšná, ale může se přehoupnout do druhé, která má řadu negativních dopadů. Zdravá samota je vědomá a volba slouží k obnově sil a přináší řadu výhod. Ačkoliv by se mohlo zdát, že opak je pravdou, přispívá k posilování vztahu. Izolace člověka postupně odřízne od světa, i když touží se znovu propojovat, nejde mu to. Lék na izolaci ale neexistuje. Přinutit se k pravidelnému kontaktu s lidmi, tak to samozřejmě není jednoduchý. Samota je vědomá volba, no a když to prospívá, zdravá samota začíná vědomou volbou. Příklady prospěšné samoty. Místo večírku s přáteli, večer doma o samotě. Procházka či fyzická aktivita, která vás baví. Čtení, psaní deníků, jakékoliv tvoření, ponoření se do oblíbené činnosti. No a pro mnohé tedy životní nutnost. Izolace je to únik od lidí ve snaze se ochránit. Nejprve nevědomě, postupně i vědomě. No a pojí se se smutkem a má neblahý dopad na duševní zdraví, přátelé. Tak pozor na to. To jsou informace, které jste nepotřebovali vidět, já ještě doplním dvě. Ta druhá se týká, musíte při šplhání po kariérním žebříčku ztratit přátele, no tak to je trošku taky o té izolaci. Pro úspěch bychom našli mnoho synonym, peníze, moc, příležitosti, svoboda, schopnost utvářet vlastní osud. Za lesklou fasádou se ale skrývá i jedno slovo, o kterém se až tolik nemluví, osamělost, opět, protože když se vám daří, lidé se k vám možná chovají otevřeně, ve skutečnosti ale staví zdi, za které vás nepustí. Pocit izolace úspěšných lidí není nic nového ani netradičního. Výzkumy dokonce naznačují, že se jedná o vcelku běžný jev. Můžete s tím něco dělat, tak paradox úspěchu. Úspěch bývá často vnímán jako konečný cíl. Dosáhnete díky němu finanční svobody, uznání, možná i obdivu. Měli byste být šťastní, pokud však nemáte nikoho, s kým byste svou radost mohli sdílet, pozlátko postupně ztratí svůj lesk. No a které slavné tváře přiznali pocit osamělosti, tak je jich samozřejmě hromada, ale upřednostněte smysluplné vztahy, hledejte podporu u podobně smýšlejících lidí a nebo přijměte svou zranitelnost, věnujte se aktivitám mimo práci a zvažte terapii nebo coaching. No a poslední informace, ta se týká unikátního nálezu. Při ražbě metra D objevili fosíly neznámého členovce z Prvohora. No přátelé, při metru se dá takhle najít i něco neobvyklého. Tedy konkrétně metra D našel sběratel z kamenilin Radek Labuťa fosíly dosud neznámého druha, tedy členovce z období Prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem rozsáhlého
zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi. Podle Lukáše z Geologického ústavu Akademie věd jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Gratulujeme! No a teď informace, které tedy byste nepotřebovali vědět, už máte za sebou, a ty, bez kterých bych já nemohl existovat, tak ty se týkají samozřejmě parťáků tohodle pořadu, a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Šmanko, my jedeme úplně na čas, přátelé, to je krása, to je úplně Švýcarsko tady, je 9 hodin a já už tady pravou rukou šátrám, takzvaná ruka šátralka, po novinkách, které vyšly z posledního týdne v rámci houseové muziky, takovýho toho neúplně tanečně provařeného houseu, jako si budeme hrát zítra, ale takový ty, dá se říct, trošku deepovější věci, ale sem tam nějaká ta legrační věc taktéž je. No a to si tedy pustíme už za chvíli v rámci druhého setu pořadu Frikolora, hned po reklamním bloku. Houseovej speciál plných novinek z posledního týdne, já už se na to těším, jdu to připravovat a teď si dáme zmiňovanou reklamu. Dobrý ráno, tady s Color Music Rádiem, přeje DJ Friky.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Čau.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
4: Tech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 9 hodin.

Jediný je ranní pořad, kde můžete slyšet živý DJský mixy, jako třeba Bringing Back a Kenny Bizarro a nebo dohromady

Ranní mixy, jsem tam nějaký to ranní škrábáníčko, 28 minut po 9. hodině, feel good, doufám, že se cítíte skvěle, dobrý ráno.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freakolora 42 minut po 9. hodině, stejně jako každý všední úterý. Dnes máme možnost slyšet aktuální novinky z posledního týdne v rámci houseového speciálu. Ano, přátelé, tedy věci, které vyšly v posledních 7 dnech v tomhletom unikátním mixu jedině na Color Music Radio. A to v pořadu Freakolora pod taktovkou DJ Freakyho. Tohle je You Are Not Moving a Mosket.

45 minut po 9. hodině, tohle je Tell Me Something Cass a čeká nás Turntables Night Fever a jejich Underground People. Dobrý ráno!

No a samozřejmě nešlo by to bez parťáků tohodle pořadu a parťákem pořadu Frikolora není v úterý nikdo jiný než samozřejmě seedbank.cz, specializovaný obchod s konopnými semínky. No a outdoor sezóna započala a proto si pro vás na Seedbank přichystali slevy na kompletní sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Semínka zdarma teď dostanete například od Barnes Farm, Royal Queen Seed nebo Fast Buds. Mimo všech akcí a bonusů u nich v sortimentu naleznete i žádané americké seedbangy, jako jsou Exotic Genetics, Soulfar Gardeners nebo Humboldt Seed Company a legendární značky té nejlepší kvality. Takže pokud chceš zažít tu pravou Ameriku, nabíhej na www.seedbank.cz nebo do jedné z kamenných prodejen, které se nacházejí v Praze na Smíchově a na Žižkově. A právě tento víkend tedy máte možnost tedy se přijít podívat i do krámu na semínka, které jsou aktuálně úplně nový, takže možná si odnesete i nějaký speciální dárek. My jsme se o tom bavili, pokud byste dorazili na tedy Grow City a řekli heslo Frikolora, tak podle všeho byste ještě měli dostat každý semínko. Michal říkal semeno, já tomu budu říkat semínko zdarma, přátelé. Ano, pokud dorazíte na Grow City a řeknete heslo Frikolora, tak byste měli dostat semínko zdarma. Pokud se tak nestane, tak mi napište a já zjistím a učiním nápravu, ale zatím tato akce stále funguje v rámci spolupráce Frikolory a samozřejmě growcityseedbank.cz. My jedeme dál, je 49 minut po 9. hodině. Tell me something, Cass, a za chvíli Underground People. To jste tak trošku vy, přátelé. Dobrý ráno. My si totiž v žádném extra mainstreamu dneska nejedeme. Tohle je neúplně mainstreamová muzika, i když zítra se to může zvrhnout, je tady totiž středa, zítra nás čeká diskotéka podle Frikyho teď, ale ještě houseový speciál. Dobrý ráno.

0: This is the sound of the underground.
1: Tak takhle Prejzní Underground, 54 minut po 9. hodině necháme tuhle parádní věc od Turntable Night Fever a Raffaello Chavilloni dohrát. Bychom to hezky uzavřeli.

0: v rychlosti, ať neubíráme čas Martinu Svátkovi Holiday Edition, už je totiž za dveřmi, dneska je 5. května, máme úterý a svátek, neboli jmeniny nám slaví Klaudie, počasí i dnes bude, nebojte se, a mělo by být opravdu různorodě jasno, polojasno, zataženo a k večeru či přes noc dokonce dešťový přehánky či déšť. Ranní teploty 11 až 14 stupňů, v odpoledních maximech 22 až 26, k večeru 13 až 19 a přes noc 11 až 15, to jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Dneska to bude hodně o samotě, totiž samota lidem svědčí, ale pozor, aby se z vás nestal izolovaný podivín a izolaci. Mnoho lidí samotu nezvládá, jdou ze vztahu do vztahu, pokud se ocitnou bez partnera, potřebují kohokoliv, protože nevědí, co si sasy se sebou sami počít. Extroverty nabíjí společnost, introverty naopak právě samota. Čas o samotě je z mnoha důvodů prospěšný pro všechny. Na co si dát pozor, aby se nezvrhl v izolaci a jak se z ní dostat, pokud se to už stalo. Tak stručně, samota a izolace zdaleka nejsou to samé. První je prospěšná, ale může se přehoupnout do toho druhého, které má řadu negativních dopadů. Zdravá samota je vědomá volba, slouží k obnově sil a přináší řadu výhod. Ačkoliv by se mohlo zdát, že opak je pravdou, přispívá k posilování vztahů. Izolace člověka postupně odřízne od světa. I když touží se znovu propojovat, nejde mu to. Lék na izolaci ale existuje. Přinutit se k pravidelnému kontaktu s lidmi. No a pojďme se podívat, tedy příklady tady, proč izolace. No tak jediným lékem je prý disciplína, přátelé. Izolace totiž může pramenit ze stresu, smutku nebo ze zahlcení. No a izolace, to je únik od lidí ve snaze ochránit se. Nejprve nevědomky, postupně i vědomně vyhýbání se ostatním. Pojí se smutkem a součástí izolace bývá i sebesabotáž. No a my pokračujeme v krasojízdě, ta se bude stále týkat tak trošku izolace. Teď se podíváme, musíte si při šplhání po kariérním žebříčku ztratit všechny přátelé. Pro úspěch bychom našli mnoho synonym. Peníze, moc, příležitosti, svoboda, schopnost utvářet vlastní osud. Za lesklou fasádu se ale skrývá i jedno slovo, o kterém se až tolik nemluví. Osamělost. Protože když se vám daří, lidé se k vám možná chovají otevřeně. Ve skutečnosti ale staví zdi, za které vás nepustí. Pocit izolace úspěšných lidí není nic nového, ani netradičního. Výzkumy dokonce naznačují, že se jedná o vcelku běžný jev. Můžete s tím ale také něco dělat. Tak paradox úspěchu je často vnímán jako konečný cíl. Dosáhnete díky němu finanční svobody, uznání, možná i obdivu. No a které tedy přednosti osamělost přitom zůstávají úspěšnými? Ano, přátelé, tak tady je to, jak byste mohli s tím osamělostí pracovat. Upřednostněte smysluplné vztahy, hledejte podporu tedy podobně smýšlejících lidí, také přijměte svou zranitelnost, věnujte se aktivitám mimo práci a zvažte terapii nebo coaching. No a poslední informace dnešního rána, unikátní nález při ražbě metra D objevili fosílii neznámého členovce z Prvohor. Ano, při ražbě pražského metra D našel sběratel z kamenělin Radek Labuťa fosílii dosud neznámého druhu členovce z období Prvohor. Žil přibližně před 448 miliony lety, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi. Podle Lukáše Leibla z Geologického ústavu Akademie věd jde o unikátní nález, který měl pohled na rozšíření těchto živočichů, mění tedy. Dvoucentimetrovou fosílii, zase nebudem tak spěchat, jo. Naše labuťa na haldě kamení, vytěženého při ražbě metra, na první pohled připomínala křížence pavouka a trilobita. Ukázalo se, že jde o tedy vědět dosud neznámý druh, blízce příbuzný trilobitům. Gratulujeme! A teď už informace o parťácích a parťákem pořadu Frikolora. Není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Já doufám, že se mi tady nevypne telefon. Jsem to úplně nezvládl, ale to bychom mohli zvládnout s Marťasem. Marťas, ten to vždycky odbaví rychle. Je 10 hodin, dneska jdeme opravdu přesně na čas a já zdravím a přeju dobré ráno Martinu Svátkovi.
1: Dobrý ráno, čus.
0: Hele, ty jsi takovej osamělej podivín. Pojď nám k tomu něco říct. Jak je to se samotou a tedy tím rozdílem mezi izolovaným podivínem a samotou?
1: No já nevím, jestli když je někdo podivín, jestli si říká, tyjo, já jsem ale velký podivín. To nevím. Jako, to fakt nevím, no.
0: Hele, máš dobrou sebereflexi minimálně.
1: Jo.
0: Ne, ale pojďme si říct, ty jako máš rád čas, kdy trávíš sám, jako ty nejsi úplně tak, že by ses mezi ty lidi teď hrnul, dřív to možná bylo jinak.
1: Dřív to rozhodně bylo jinak, teďka spíš jako si vyhýbám, nebo nějak se mi ani jako do toho víru tý společnosti moc nechce, no.
0: No a důvod, jako, a není to na škodu, kort, když jsi takhle talentovaný?
1: No. Ale já myslím, že ten talent už nějak jako vymizel.
0: Talent se nevymizí, ty ho akorát zašlapáváš, tím to není.
1: Zašlapávám, viď? No.
0: Jo. Včera jsi byl taky drsnej na mě večer.
1: Jo.
0: No, já jsem ti nabídl spolupráci a ty si řekl, kolik ti dám prachu.
1: No, tak dneska to takhle funguje, hele. Dneska musíš mít tu správnou flow.
0: Ne, musím říct, že jsi mě pobavil, ne? Pojďme zpátky k tomu osamocení. Takže ti to prostě teďkon, čím jsi starší, vyhovuje být prostě bez těch lidí, aniž bys to nějakým způsobem pociťoval na svý psychice?
1: Ale já jsem se asi nějak jako s tou samotou nějak se s ní tak spojil, že prostě mě to už teďka nějak ani nevadí.
0: OK, pojďme říct, že máš bambulu a ten je s tebou furt, takže jak se říká, pes je nejlepší přítel člověka, tohle byl Martin Svátek, uzavřeme to trošku pozitivně. Co nám dneska v Back in the Days zahraješ jako první věc?
1: Ale dneska taková taneční věc, Sabrina Johnson, ona měla v těch 90. taková věc, Peace, se to jmenuje, to asi znáš.
0: Takhle mi to, jako něco mi říká to jméno, ale budu s to muset poslechnout. No tak jo, já tě budu muset vykopat z toho tvýho krybu a půjdeme spolu ven, protože venku je krásně, Martine, a ty to samozřejmě víš.
1: Venku je krásně, no, to je pravda, až moc.
0: Na tebe už asi moc, víc, jsem si to zrovna říkal, že už na tebe bude moc velký teplo.
1: No, už to začíná, no, už začíná, no.
0: Ty jsi klasický Čech, buď je moc velká zima, nebo je moc velký teplo, nebo prostě něco, že jo, viď?
1: Ne, já si na
0: zimu
1: moc nestěžu, teda,
0: když
1: ti řek pravdu.
0: OK, tak jo, tohle je náš oblíbený moderátor, kamarád Martin Svátek, opět tedy vyčerpávající informace, který nám poskytl, ať už o tom, co se bude dít za chvíli, nebo o tom, jak je to třeba u některých lidí se samotou či izolováním. Tak přátelé, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, mějte krásný skytl, ať už o tom, co se bude dít za chvíli, nebo o tom, jak je to třeba u některých lidí se samotou či izolováním. Tak přátelé, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Koloru a samozřejmě

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 10 hodin.
4: Color Music Radio.
3: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
3: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz
4: Radio Color 90.7 FM.

krátce 50. moji milí, zdravím vás. No tak, jasná věc na úvod, Holiday Back in the Day z tohoto speciálu v rámci Holiday Edition. Stará muzika, oldschoolová, většinou tedy hip-hop, R&B, no a nebo občas takovýhle taneční sound. Tohle je Sabrina Johnston, věc, která se jmenuje Peace. Jinak tuhle věc udělali Brothers in the Rhythm. Stejně tak jako to následující věc, já možná jsem vám ji tady hrál minulý týden, ale nejsem si úplně jistý. Každopádně D-Ream. Tato ukázka, která se jmenuje Take Me Away, takže ještě na chvilku. Tenhle taneční sound. No a přeju krásný poslech, 10 až 12, to je Holiday Edition, pondělí až pátek. Dneska tedy speciál, který se jmenuje Back in the Days.

věc. No ale tak to byly The Grid a teď už Michael. Včera se ohrál, dneska zahrou taky. Ještě mi napsal jeden posluchač, Kubele se podepsal. Tak psal, že ty aféry a takovýhle věci tam nejsou, protože film končí, když mu je 20 let Michaelovi. Těsně před vlastně před tím, než rozjede jeho solová kariéra. Je zajímavý, já jsem si čet nějaký ty komenty, že jo, těch lidí na ČSFD. Já nevím, oni jsou úplně jako tupí, nebo já tomu nerozumím. Že prostě tam nikdo nenapsal, že to je jako první část. A že to samozřejmě bude ještě pokračovat. No ale kritizujou, kritiky, tam úplně ranec, úplně nejvíc, všichni jsou strašně chytrý. No ale zatím teda do kina se na to teda rozhodně nechystám. Uvidíme později. No každopádně, Michael tady v tom remixu, CNC Remix. Jeho velká deska, která se jmenuje Dangerous, to je jasný. No a Black or White, první single z tohoto alba.

jsou Destiny's Child, tedy DC, tato věc. A se jmenuje Bootylicious, věc postavená na Stevie Nicks. Age of 17 se jmenuje, myslím, že Origosh. Ten vysemplovaná kytara. No tak tohle jsou Destiny's Child a teď už je třeba EVE. Samozřejmě Swizzy produkoval tuhle věc, Swizzy.

Sierra, Like You. No tak jo, to byl úspěch pro tohoto toho boje. Ještě měl další pak věci, samozřejmě Bow Wow, měl trošku průser, tedy s I'm a Flirt, protože R. Kelly pak si tuhle věc převzal, on ji vlastně produkoval pro Bow Wow, Wow, Wow, Wow, Wow. No a nakonec to dopadlo tak, že Bow Wow trošičku ostrouhal a R. Kelly s tím singlem I'm a Flirt měl daleko větší úspěchy. Teď je trošku zvolnění, takový klídek, jinak B. McKnight. Brian McKnight, samozřejmě to je jeho, myslím, čtvrtá deska, jestli si vybavuju. Hodně velký úspěch v Americe i tady s tou věcí. Myslím, že v první 20 se objevila věc. Jinak album je takový jako průměrný, ale rozhodně tam jsou docela jako i dobrý věci, třeba tohle ta zásadní věc pro tohle album, Anytime.

0: Third of your shoulder. Můj milý, dneska docela přesně po 11. hodině hejně. Za chvilku se těším.
1: 11 hodin. Color Music Radio.
0: Teď už pozvánkovej break.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
2: Posloke radio. Kazdi utari a strtek, strtek, četwertek, četwertek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
4: I, Ronald Reagan, you solemnly swear.
5: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story, stroj času, který vás přenese do

0: Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
1: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

No tak skvělý maxáč, humping around. B.O.W.B.Y., tedy Bobby Brown, jeho album z roku 92, jestli si vybavuju. No samozřejmě první single z tohohle alba. Teď už další muzika, jinak Belbiv Devou. Můj milý Holiday Back in the Days, tenhle ten speciál každý úterý mezi 10. a 12. v rámci pořadu Holiday Edition. Back in the Days opírající se o groovy, tedy R&B, hiphopový, občas dance club play věci. No a teď tenhle ten hiphopový sound groove připravili BBD, tedy Belbiv Devou. Věc, která nevyšla na žádném albu, i když mohla být na albu Hoodie Mac. Tam by se asi hodila, ale nevyšlo to na tomhle albu. Každopádně Gangsta. Tohle jsou BBD. Krásný poslech, druhá vysílání.

tak, tohle je samozřejmě zapadnutá už grupa. Jmenuje se Intro. Já jsem tady nedávno hrál věc Love Tank, teď už další ukázka. Taky je docela úspěšná pro ně, tady v rámci New Jack Swingu. Samozřejmě v tomhletom odvětví se zapsali docela slušně. Intro, tady s tou věcí Let Me Be The One.

Tohle je skvělej New Jack Swingovej remix. Goodbye. Já se ještě naloučím, ještě chvilku tady s váma budu. No teď je Tevin Campbell, old schoolový jointy.

se teď chviličku, moji milí, jste si jako vyslechli vlastně muziku bez mluveného slova. A že by to bylo nějak silně namixovaný, to taky nebylo. Takže se omlouvám, měl jsem trošku takový delší rozhovor, ale protože se to týkalo Bambuly, mýho pejska, tak bylo zajímavý chvilku poslouchat, ale samozřejmě já neumím dělat víc věcí najednou, to je prostě můj problém. Tak a teď už je všechno tady zase.

Home Again album. New Edition. Předtím to byl třeba Benzino. Yeah. Taky klidná záležitost od Aaliyah věc At Your Best, Your Love, z jeho prvního alba.

Tohle je jasná věc, Country Grammar. Tohle je z jeho taky debutovýho alba. Rozhodně v té době, když to vyšlo, tak to byl zajímavý, novej sound.

Ludacris. To je druhá deska tady toho zpěváka Bobbyho, Bobby Valentino. Tahle věc nevyšla na singlu, ale mě zaujala, když jsem si tohle album projížděl a od té doby občas zahraju. Tohle je hodně známá věc. První 20 amerického žebříčku, rozhodně úspěch pro Nori. N-O-R-E. Tahle věc, která se

0: No tady už je Ja Rule, poslední věc dnešního Holiday Back in the Days. Pain is Love, se jmenuje album.
1: Come on.
0: Living it up. Postavená věc na Stevie Wonderovi, samozřejmě Do I Do. To everybody that be living it up, we say. No a vokál naspíval Case. So I'm gonna do that.

naspíval a Jaru narepoval. Na albu Pain is Love se najdete tuhle tu věc. Skvělý. Já jsem rád, že se loučím, protože dneska mi to zrovna s tím mluvením úplně nevycházelo. Mějte se krásně a za chvilku Lukáš Kolíbal, polední menu. My se můžeme slyšet zítra po 10. hodině, pokud budete chtít Holiday Pops, další ze speciálu Holiday Edition. Tak se mějte. Čus.

0: The best music.
1: The best music.
2: Prague 420. Konopný veletrh s nakouzeným programem.
3: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies rapper Berner.
2: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
3: Prague 420 už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
4: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
5: Čau.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouč.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Yes, man. Robito ice cream is like a dream. If you're in Czech, you have to check it. Pure, raw and organic. Vegan specialist from Robito, Cize. Zmrzliny od Robito jsou jako sen. Raw, bez přidaných cukrů, vegan a organic dokonalost, co zpříjemní tvůj den. Čokoládové z kešu oříšky, arašídovo datlové a nově i jahodovo-banánové mražené delikatesy. Navíc kompostovatelném obalu. Hledej v dobrých bioobchodech a u online prodejců. Robito Cize. Letní parťák, reggae dancehall speciálu od Jam Music. Můžete vyladit vždycky v úterý mezi 22 a půlnocí. A nebo nově o víkendu v repríze. Robito CZ. Yummy, yummy. Mňam, mňam.
9: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
10: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
13: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
14: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
12: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
14: Přijedete zcela určitě do Zlína.
12: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
15: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
12: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
15: Se Zuzanou Maxa.
12: Single Story.
15: Přenese do 80. a 90. let.
12: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
15: Se Zuzanou Maxa.
12: Single Story. Partneři pořadu.

Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Krásné, příjemné odpoledne na vlnách Color Music Rádia. Já vám srdečně přeju, Lukáš Kolíbal. Startuje polední menu. Přeju všechno dobrý. Zdravím Martina Svátka a samozřejmě vás všechny, kdo posloucháte Color Music Rádio právě teď a tady. A Podjel Scott následuje. Moje oblíbená parta jménem Tribe Called Quest.

Přede mnou, ok, Roxy a Chalituna, check the rhyme, takovýhle parádní freestyle, posloucháte v polední menu na Color Music Radio se vzpomínkou na skvělý koncert Chalituny minulý rok v rámci Boomboxu s jeho kapelou, boží to bylo naprosto. By the way, blíží se další Boombox, který bude už poslední neděli v květnu a představí hned dvě party z Ameriky, a to sice z Brooklynu dorazí Smith & Wesson a z Los Angeles dorazí Blue and Exile, což je rapper a producent, který vydali minulý týden výborný nový album, který už jsme zařadili do album týdne. A vy máte ještě jednu příležitost, a to sice ve středu od 20. hodiny si tuhle tu desku pustit, a rozhodně tak udělejte tady u nás na Koloru, protože ten jejich koncert bude naprosto famózní. Takže ať už máte rádi 90-kový klasik boom bap a la Smith & Wesson, anebo spíš novější rap, tak si rozhodně poslechněte Blue and Exile a doražte poslední květnovou neděli do Prahy na loď jménem Cargo Gallery. Teď v pátek v Praze vystoupil Redman, viděl jsem na jeho Instagramu nějaký docela nadšený videa toho, jak pozdravuje Prahu a jak si to tady užil, a zároveň v červnu dorazí do Prahy KRS-One, takže co teďka uděláme, je, že si dáme Redmana a KRS-One v jednom tracku. Tak stay tuned, držte si klobouky.

věc jménem Venku. U Scratchu DJ Aka, zdravíme celý Ty Nikdy label. By the way, zahlídnul jsem někde, že Restovský bude mít open air show před Crossem, tuším, že někdy v červnu. No a tohle už je zajímavý mashup reggae, dancehallu a hiphopu, týpe, který si říkám Black Hero. A v tomhle songu mu hostuje Jadan Blackamore, věc jménem Tough Times. Posloucháte Polední miny na Color Music Radio za podpory MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. To znamená, když přijde Tough Time na cokoliv, co souvisí s Applem, tak doporučuji právě MacParts.cz, protože dali mi dohromady i věci, které byly solidně politý, rozlitý a tak dále. Tak MacParts.cz, zdravíme Jindru. A tohle je Black Hero a Blackamore.

Jesaja. Proto jazz, jeho novýho alba, v tomhletom songu, v tomhle singlu hostoval Damien Marley, song se jmenoval At We Feet, u našich nohou, s krásným zeleninovým videoklipem. Předtím to by the way byl taky Damien Marley, ale s Baby Chamem a se Stevenem Marleym. A když už teda Marleyovic a když už v úterý je vzpomínka na květnový povstání roku 1945, tak vybírám z alba Boba Marleyho Uprising, neboli povstání, věc, která popisovala tehdejší realitu, ale vlastně velmi nadčasová, možná i dnes. Poslouchejte pozorně, Real Situation, Bob Marley and the Wailers a Polední meny.

sakra nadčasový. Podívejte se na reálnou situaci. Jeden národ válčí proti druhýmu. Kde to všechno začalo a kde to všechno skončí? Tak jak mi to připadá, totální destrukce, jediné řešení a nikomu to nepomáhá a nikdo je nemůže zastavit. And no use, nobody can stop them now. Sakra nadčasový, ne? Bob Marley and the Wailers. Tak to v rámci té vzpomínky květnového povstání a zároveň v pondělí, nevím, kdo tohle to načasoval, ale v pondělí je Den Star Wars.

tak s přáním toho, aby jsme trošku se probudili v tom kolektivně, že vlastně války nikomu nepomáhají, možná tak spekulantům a zbrojařům a tak dál a moci pánům, ale že věřím toho, že 99% lidí na planetě, možná i mnohem více, 99,8 si přeje mír a stabilitu a pokud se nenechají zbláznit do nějakých magořin, tak tolerujou jeden druhýho. Tak s přáním míru pro naši nádhernou planetu. Znova vzpomínám na ty kosmonauty, ne, jak obletěli ten měsíc a jak ta věc, která jim došla jako první je, hele, my jsme tady všichni sakra propojení a je to velmi vzácný ekosystém, v kterém tady žijeme který funguje a který si jednak těma válkama samozřejmě, ale taky mnoha způsoby zbytečně devastujeme. Tolik Otec Fúra pro dnešní den a zároveň ale s připomínkou a přáním míru a toho, že ten mír začíná u nás samých. Že nemůžeme změnit nikoho zvenku, ale můžeme začít proměňovat sami sebe a začít vibrovat, rezonovat energii míru. A na to jsou nejrůznější techniky. Jedna z věcí je toho, že jsme si vědomí svého bytí, svých myšlenek, svých pocitů a neidentifikujeme se s nima. Tak jednak taková zajímavá knížka od nakladatelství Dharmagaya, který je partnerem tohoto pořadu, teď se mi to hodí do krámu, Zvídavá bdělost, příručka meditace vhledu, u kterého to celý začíná. Vteřinku, Rafi. 31 meditací pro každý den a tady otáčím na 15. den. Prozkoumávejte a učte se z toho. Jste bdělí. Ověřujte, zda jste bdělí a zda má uvědomování správný náhled. To znamená, jestli chápe, že všechno, co se děje, jsou přirozené procesy. Pokaždé, když sledujete jakoukoliv nepříjemnou emoci, prozkoumávejte ji do nejmenšího detailu a učte se z ní. Žádná náročná emoce nemůže zesílit, pokud ji důkladně pozorujete do nejmenšího detailu. Chtění, odpor a nevědomost pak nemohou pozvednout své hlavy. Objeví-li se hněv, chápejte ho jako přirozený proces, jako něco, co se jen děje. Neberte si tento hněv osobně, jenom ho pozorujte a zároveň chápejte, že to nejsem já, to není moje. Tímto způsobem můžete stát od hněvu stranou a nahlížet na něj jako na přirozený proces. Vzbuďte v sobě hodně zájmu, abyste mohli hněv prozkoumávat a dozvědět se o něm co nejvíce. Chápejte hněv nikoli jako něco, co se mi děje, ale jako přirozený jev, který je společný celému lidstvu. Jak můžete pohlížet na hněv jako na váš, když jsou všechny emoce prožívány bez výjimky všemi lidmi, mají povahu dhamy. Jsou to přirozené principy a objekty. Tolik kratoučká ukázka z 15. meditace. Z těch 31, který jsou v knižce Zvídavá bdělost, jejímž autorem je barmský autor takového zajímavého jména, který kdo mi z vás napíše na lukas@radiocolor.cz, tak se dostává do slosování o tuhle knížku, anebo si ji můžete rovnou pořídit na dharmagaia.cz. A teď pozor, Hvězdné války a la Melbourne Ska Orchestra.

0: please give a peace.
1: Přesně tak, give a peace a chance. Song, který můžete znát hlavně od Johna Lennona, tady v podání Louise Armstronga a jeho přátel. Tak v návaznosti na to téma týdne, že jo, vzpomínka květnového povstání a konce války, nezačínejme žádný další, poučme se ze svých chyb, jako lidstvo v ideálním případě. Tak, Otec Fůra dneska hostem Lukáš Kolíbala v rámci poledního menu, posloucháte Color Music Radio, blížíme se do finále. Měl bych ještě poděkovat Roy to Ice Cream, který mě zásobují skvělýma zmrzlinama. Vždycky sezóně luxusní čokoládový, arašidový a jahodový, nově taky v kornoutech, který jsou bez cukru, který jsou bio a raw a který je vyrábí na Šumavě a distribuují do celé Evropy a tady v Čechách možná o nich nemáte ani ponětí, tak vřele doporučuji, mají to ve vybraných sítích a ta název se píše RA2TV jako raw. I to, rowito.cz jsou jejich stránky. Tak Ondro, díky, zdravím na Šumavu. A teďka zpěvačka, která se jmenuje Ayana Lee, kterou jsem objevil díky filmu Spike Leeho, Highest to Lowest, nejnovější film od Spike'a, který najdete na Apple TV a v kterém hraje Denzel Washington, majitele jednoho velkého hudebního impéria v New Yorku, kterýmu se to tak nějak jako začne skládat, celý jak domeček z karet. A je to velmi zajímavý film, napínavý film a hodně věcí vás to donutí přemýšlet, o hodně věcech, jako kterým chcete vlastně věnovat pozornost a který chcete podporovat. Tak to je ten příběh toho Denzla v tom filmu, doporučuji Highest to Lowest a hlavní song toho celého filmu, který má mimochodem výtečný soundtrack, je právě zpěvačka jménem Ayana Lee. Tak tenhle song Highest to Lowest, ať to máte na High Vibration, tenhle ten novej týden, vám srdečně přeju. By the way, v pondělí ještě slaví Květoslav a Florian, vedle den Star Wars je to taky den hasičů. Kdo posloucháte v úterý, tak slaví Claudius a den hygieny rukou porodních asistentek a rovnoprávnosti handicapovaných. Luna ve Střelci, oheň, element u rostlin, plot. U nás u lidí rozejbávejme stehna, boky, křížové kosti, pohyblivost a utužujeme svý zdraví pohybem. V ideálním případě, protože pomocí pohybu sami sebe léčíme. Pohlaďte se svý nohy od palců až k hýždím, nosí nás. Tolik kalendář krásný paní a tady podtitul ještě nezapomeňte žít, radovat se a milovat. To byl Otec Fůra, Admirál Kolíbal a tady Ayana Lee a polední menu.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Yes, man. Rabbito ice cream is like a dream. If you're in Czech, you have to check it. Pure, raw and organic. Vegan specialist from Rabbito, Cize. Zmrzliny od Rabbito jsou jako sen. Raw, bez přidaných cukrů. Vegan a organic dokonalost, co zpříjemní tvůj den. Čokoládové z cashew oříšky, arašídovo datlové a nově i jahodovo-banánové mražené delikatesy. Navíc kompostovatelné mobalu. Hledej v dobrých bioobchodech a u online prodejců. Rabbito Cize. Letní parťák, reggaedancehall speciálu od Jam Music. Můžete vyladit vždycky v úterý mezi 22 a půlnocí. A nebo nově o víkendu v repríze. Rabbito CZ. Yummy, yummy. Mňam, mňam.
2: Color Music Radio.
3: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
4: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky černobílé kvalitě.
5: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
6: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Per.

0: tady roste.
1: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
2: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, perverézi. Jsem tady.
3: Hehehe, zdravím vás, Doňo Mimoňo.
2: Juane Barlosi, donesela Done.
4: Tak už jsme to ukoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverez?
2: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
3: Hehe, každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší, náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
4: To bylo natáčení, pane bože, a že vy jste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
3: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
2: Sadem masem?
3: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
4: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
3: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
4: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
3: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do...

0: Kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: To bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Varlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivoun, něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu korýše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Color Music Radio. Hudba.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
2: Čau.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, stritek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
4: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
7: Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Bauer Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke tomu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy bombice do tvojí palice. Ramtadeda. klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz. Takže už zcela jistě pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazají na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus. A nezapomeň čekovat nové slevy na www.klonikonopi.cz. Ram-ta-da-da!

0: super fun.
1: During the course of life comes the 45 miles.

přátelé, momentálně trip-hopovo dubstepová věc od interpreta, který se jmenuje Ralphy Rosario. Tady ten týpek se specializuje nejradši na houseový věci, ale tady trošku zablbnul. A je to dobře, líbí se mi to. Co vám?

Přesně tak, tram tady dá, jde na to. Miláčkové moji, počasí se nám neustále lepší a lepší, stejně jako nabídka obchodu klonikonopi.cz, která je den ode dne lepší a lepší. Proto nakopni sebe i svou náladu CBD kapkami Sunshine nebo Jaro kvalitně rozjeď s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod klonikonopi.cz pro vás dováží top květy z celého světa od Ameriky až Švýcarska, až po nejlepší český indury. Jo, a jestli nevíš, jak dopřát prostě trošku nálady lepší svým blízkým, koukni na nové přírodní RAV, čteno RO mastičky, který včetně mě potěší úplně každýho, nekecám. Naděl si proto dávku pohody a objednávej u partnera pořadu firmy klonikonopi.cz v obchodě, kde konopí dává smysl. Ram

www.klonikunopi.cz. A nebo zajdi přímo například do Ječný Pražské ulice, tam to najdeš.

Tram ta dada. klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopi a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus a nezapomeň čekovat nové slevy na www.klonikonopi.cz. Tram ta dada.

servírovat pořád je Sákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především disciplině house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dobře další premiérou v pondělí od 15 hodin a samozřejmě se známým motem je Sákovy bombice do tvojí palice.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Byly 4 hodiny.
9: Color Music Radio.
10: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Coloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
11: You know something?
12: Color Music Radio.
11: Maybe once a week, I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
13: New music.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
6: Čau.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
9: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
10: Color Music Radio.
11: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music Tuesday.

0: New Music Tuesdays. Rich,
1: bitch! Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Sport Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Prosím, Toňo Mimoňa.
7: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
6: Au, něco mě štíplo.
7: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
6: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
7: Tak tady počkejte a já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
8: Hehehe, zdravím vás, Doňo Mimoňo.
7: Juane Varlosi, donesela Doňe.
9: Tak už jsme to ukoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
7: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Varlosi?
8: Hehehe, každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
9: To bylo natáčení. Pane bože, a že vy jste se, Juane Varlosi, těm domorodcům nebránil.
8: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
7: Sadem masem?
8: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
9: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
8: Moc se neradujte, donesela Dome. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
9: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Varlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
8: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do...

0: Kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Donesela, dome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Varlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou, něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Ladies and gentlemen.
5: Can I please have your attention?
6: Right now, showtime. Are you ready?

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek.

Flock of Seagulls a Space Age Love Song, jedna z jejich nejhezčích věcí z té první desky Flock of Seagulls z roku 1982, nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave, který posloucháte na Color Music Radio a Radio Hey a u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a také postpunku. Budou tady Ultravox a i hymn, věc z jejich třetí desky z té éry Midgeura, desky Quartet. Taky tady budou Soft Cell a Soul Inside a jako první XTC a Making Plans for Nigel. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslední wave.

Soul Inside a Soft Cell nám dohráli v New Wave a my si zahráme další hudební kousky pro tenhle týden. Siouxsie & Banshees a Dear Prudence, taky Spandau Ballet a I'll Fly For You. Na začátek One Hit Wonder z britských ostrovů, kapela Queefield, která se proslavila pouze a jenom dneska už velice zapomenutým singlem Dancing in Heaven. Já jsem svého času tuhletu skladbu hodně dlouho scháněl, protože jsem ji zaslechl hranou na kazetě z Bayernu Dry a pak jsem roky nemohl najít, co to přesně je. Pak jsem ji náhodou objevil na jednom výběru New Wave muziky 80. let. No to byly ty doby, kdy ještě nebyl úplně funkční internet a hlavně nebyly různé aplikace na rozpoznávání songů a tak podobně. Ale dneska už skladby najdete mnohem jednodušeji, takže pokud se vám bude líbit tahle ta skladba, tak si ji chytnete do Shazamu a hnedka zjistíte, že jsou to Queefield a Dancing in Heaven tady v New Wave.

S Panda Obaly vždycky vystupovali jako takový uhlazení pánové v těch sáčkách a podobně, až tedy na úplný raný začátek jejich tvorby. No a taková byla jejich muzika a jednou z těch krásných věcí od nich je právě skladba I'll Fight For You. Vy posloucháte New Wave a další, dáme si další hudební kousky pro tenhle květnový týden. Men Without Hats, I Got a Message, taky Violet Eaves a Listen Over the Ocean a jako první španělská kapela Mecano a Perdidone i Habitación. No a to je taky moc pěkná věc, která pochází z jejich desky, z té úplně první Mecano z roku 1982. Tak si ji užijte tady v New Wave.

taky hodně zapnutá věc, to je Violet Eves a Listen Over the Ocean tady v New Wave. My si dáme další hudební kousky. Připomínám, že pokud byste měli hudební přání, tipy nebo jakékoliv dotazy, případně připomínky k tomuhle pořadu, pište na jakub@radiokolor.cz a poslouchejte New Wave v pravidelných časech na Kolor Music Radio i Radio Hey. My si dáme dva kousky, bude tady kapela Molčeť doma a jejich diskoték, to je zase muzika z dob nedávných. Tahle ta běloruská kapela, která tuším aktuálně působí v Americe, protože z Běloruska odešli z politických důvodů samozřejmě, tak vydala už několik desek a tohle je tuším jejich druhá deska a skladba Diskoték. Velice známá hlavně skladba Tancovat z té první desky, tu už jsme si tady New Wave taky určitě hráli. A předtím si dáme Furniture a jejich Brilliant Mind. Taky jeden z těch hodně zapnutých kousků New Wave 80. let, ale je to moc hezká skladba. Tak vás doufám, tady v New Wave potěší.

No, tancovat tam vlastně zaznívá taky v téhle písničce. To byla věc diskotek od Moče doma. A New Wave končí pro tenhle týden. Loučí se Jakub Nevín od Mixpultu a mikrofonu, za týden opět naslyšenou dalším květovém vydání. Na závěr si dáme Frère a jejich Dude Dude. To jsou vlastně původně Underworld, to respektive původně Frère a později Underworld. Velmi známá kapela taneční muziky 90. let. A v 80. letech se ještě říkali Frère a udělali tenhle ten takový hodně zvláštní song. Tak si ho užijte, Jakub Nevín se loučí od Mixpultu a mikrofonu. A naslyšenou opět za týden tady v New Wave.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: from Czech Republic.
1: When you don't need it to go to IFA, it's Stiffer representing.
2: Best in reggae music. Stay tuned.
3: Woman. History would try to have us forget the great queens who ruled, the female warriors who stood proudly beside men on battlefields. How we've been of service to humanity, creating life, nurturing our families, teaching the nation, protecting peace, discerning within this world. They tried to silence us, made us to think we were weak.
4: Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radia. Konečně zdraví Lukáš Kolíbal a na úvod samozřejmě Hempress Sativa, která tento týden ve středu oblaží Českou republiku. Tohle je z novýho alba, který se jmenuje Woman. Dáváme se to i s intrem a jsou chutná v koutu toho, co můžete zařídit ve středu večer v Praze. Budeme taky soutěžit o jeden volný vstup a samozřejmě mnohem více. Tak tohle to je Antre, Jam Music, Reggae Station na Color Music Radio. Srdečně zdravím od Karlových Varů až po Opavu a nebo samozřejmě, kde posloucháte přes internety, kdekoliv po světě. Srdečně zdravím a tahle ta věc první pull-up dnešního večera. Jam Music, Reggae Station a Hempress Sativa pěkně na úvod.

Nové album Hempressativy se jmenuje Woman, věnováno jejich síle, intuici, vnímavosti. Produkce italský Paolo Baldini Dub Files, který s Hempressativou přijede tuto středu i do Prahy. Tak okoštujte ještě trošku z této skvělé desky.

Hemp Sativa se vlastně jmenuje Kerida Johnson, ale má přezdívku. A jaká je ta přezdívka? To mi napište na lukas@radiotolor.cz, případně na Instagramový účet jamusicnet nebo Admirál Kolíbal nebo Color Music Radia do pošty, ale vlastně asi nejjednodušší, abych to měl přímo před očima, je právě lukas@radiotolor.cz a posílejte to hnedka, protože ideálním případě bych ještě dneska před koncem rád vylosoval jednoho z vás, který vyhraje jeden volný vstup na středeční akci, která proběhne na ostrově Štvanice v Praze v klubu Fuchs 2 Sativa a Paolo Baldini v rámci Dub Club Live. Takže tolik pro dnešek muzika Hemp Sativy a k těm dalším tématům. Aspoň nastíním malinko, blíží se nám koncert The Abyssinians, blíží se nám taky letní festivaly, rád bych několik z nich určitě zmínil, protože přitápí pod kotlem a zveřejnili velmi zajímavý jména, tak ať můžeme trochu plánovat i na léto. A potom jedno velký téma je 420, neboli že včera byl ten slavný datum 420, což je kód pro legalizaci ganji, marihuany, nebo jak Hempress v tom rozhovoru říká, entheogenní rostliny, rostliny, která mění vědomí. A v pondělí jsem ale nehrál, to znamená, že se hrozně těším na to, že si dneska večer dáme nějaký 420 set a že v Reggae Music těch songů o téhle bylině najdete mraky, tak na to se těším, to si dáme možná až v poslední hodině. Říkal jsem si, že dneska, když jsem vás nějakou dobu nechal ohledu, že bychom si to mohli trošku prodloužit až do půlnoci, to znamená, kdo se těšíte na DJ Ramela a reprízu jeho Aftermood, tak vězte, že

budeme začínat o půlnoci, protože do té doby se věnujeme reggae music. A když reggae music, tak vám vlastně můžu hrát z kterýkoliv éry a klidně se rozehrát na to téma hodinu sem, hodinu tam. Opravdu ta muzika je neuvěřitelně pestrá a představuje spousty proudů, spousty žánrů, který se zároveň prolínají. Nechci ale škatulkovat nějak přehnaně a naopak nechat vás, ať si uděláte vlastní obrázek a ať rezonuje, ať sami poznáváte, s jakou muzikou rezonujete. A to si myslím, že za všema škatulkama, že jedno, jestli posouváte roots, nebo spíš moderní věci, nebo dancehall, nebo dub, to všechno je reggae music, která má mnoho různých podob. A myslím, že se ale sluší, abych takhle na úvod začal u nějakých roots artists. A jak jsem zmiňoval před chvilkou, blíží se nám koncert jamajských The Abyssinians, tak úplně na začátek tohle setu zahrajeme právě je a moji oblíbenou skladbu, která se jmenuje Declaration of Rights. The Abyssinians, by the way, 24. května v Lucerna Music Baru.

Tak, to byl Sugar Minot a předtím Bob Andy, dvě velké legendy jamajského roots reggae. No a teď vás čeká Daddy Uroy, ten The Originator toho DJského stylu, o kterém jsme mluvili předtím v souvislosti s Hempress Sativou, tak právě Uroy byl jeden z těch úplně prvních, který ten styl rozjeli. A abyste chápali tu historii a ten kontext, tak na začátku vlastně po ska byla éra rocksteady, což bylo hodně sladkých songů o lásce a tam měli prostor hlavně zpěváci. Nicméně, jelikož tehdy se všechna muzika vlastně vydávala na 7-palcových vinylových deskách na Jamajce, bylo spoustu různých míst, kde se tyto ty vinylové singly vyráběly, tak a potom se to pouštělo zároveň u sound systému, tak to byl způsob tamních diskoték a u nich byli vždycky někdo s mikrofonem, kdo tam hlásil v průběhu toho večera vlastně MC, jo, nebo prostě anoncoval, co se děje, ale zároveň i vlastně čím dál tím více toastoval a bylo potřeba, aby měli nějaký prostor. To znamená, oni hlásili přes ty zpívané písničky, ale aby ty zpívané písničky měly nějaký prostor, tak se začaly používat i ty B-strany těch singlů, kde, dejme tomu, jste mohli najít více dubovou verzi toho původního songu, anebo třeba i instrumentální. To znamená, to byl právě ten prostor pro DJs, který začali vlastně čím dál tím více a více přidávat vlastně další vrstvu té písničky a třeba jí často dát ještě i další význam. Tak okoštujte Daddy Uroy, The Originator a věc jménem Runaway Girl.

Tak, dvě ukázky toho, co znamená na Jamajce, když je někdo DJ. Nejprve to byl The Originator Daddy Uroy se songem Runaway Girl, kde vlastně ten song původně naspíval Ken Booth a Uroy vlastně udělal ten další vrstvu. A tak to najdete i na jeho albu, ale vlastně musel jsem hledat sám doufám, že to opravdu byl Ken Booth, ale předpokládám, že ano. A to stejný vlastně u tady tohohle songu, pod kterým je vlastně podepsán Clint Eastwood, to byl ten, kdo toastoval přesto Shine Like Girl. Clint Eastwood, ne ten, který režíroval Madisonské mosty, ale jamajský DJ Clint Eastwood. Jak už jsem několikrát prozrazoval, na Jamajce bylo hodně populární, jak tam tehdy dávali hodně kovbojky a gangsterky z Ameriky, a mluvíme o třeba 70. letech, tak si tehdejší interpreti často dávali různý filmový názvy, takže je tam Clint Eastwood, Charlie Chaplin a mnoho dalších vlastně těch jako postav. Určitě bych teď nevytanu další jména, ale třeba Ninja Man, Beanie Man, to jsou všechno jména vlastně, který mám pocit, že vlastně reagují vlastně na tenhle svět těch filmových hrdinů. Tak tohle byl Clint Eastwood a ten originál podle všeho naspíval Cornel Campbell, protože ta instrumentálka původní je slavná, slavný song jménem Queen of the Minstrel, který naspíval právě Cornel Campbell. A ten z toho vzniknul potom celý rhythm, vlastně Cornel Campbell natočil ten song v roce 1969 na labelu Supreme a vlastně stejného roku potom ještě to vyšlo u Studio One. No a už v roce 72 na té instrumentálce začaly vznikat další verze. Iroy na to natočil věc jménem Freestyle, Dennis Al Capone, Girl of My Dreams a právě Clint Eastwood, China Girl v roce 1976 pro label a tak. No a postupně ta instrumentálka byla tak chytlavá, že ji přehrávali v nových podobách a vzniklo na to desítky, stovky, možná i dalších verzí, na kterých se podíleli mimo jiné Sister Nancy, Josie Wales, Sugar Minot, Horace Andy, i třeba i novější interpreti, jako třeba Sizzla Kalanji a mnoho dalších. Takhle bych mohl hrát jeden rytm klidně hodinu. Ale když pouštíte na reggae akcích, tak většinou zahrajete, záleží na tom, jak rychle mícháte, ale aspoň tak tři verze je takový optimál z mýho pohledu. Záleží na tom, jak dlouhý je necháte hrát, protože často to je tak, že zahrajete třeba jenom sloka, refrén a bum, hnedka další verzi. Tak dost řečí, pojďme nechat mluvit hlavně muziku. Já jsem před chvilkou zmiňoval Horáce Andyho a lovím tady jedno z jeho CDček, že jsem si říkal, že by se to teďka docela hodilo. Měl jsem ho v ruce a teď už ho tady v ruce nemám a těch CDček tady mám stovky, takže na Horáce za chvilku dojde. Tak jinou věc, kterou jsem ale tady nachystal, která je sice z trošku jiný doby, zmatl mě tam ten název Queen, protože ještě jeden jiný slavný song, který se jmenuje Queen Majesty a trošku mě zmátlo Queen of the Minstrel a Queen Majesty, nicméně o mnoho let později naspíval Chronix nádhernou věc, kterou se dáme teďka, která právě vychází z rytmu Queen Majesty, tak pro všechny Empress.

Tak, to byl další legendární americký zpěvák Johnny Osborne a jeho velký hit jménem No Ice Cream Love. Předtím Chronix, tím jsme trošku vyskočili z generací do současnosti a teď zase zpátky. Zmiňoval jsem před chvílí Horáce Andyho, pomyslného třetího člena Massive Attack, nebo čtvrtého člena, který spolupracuje s Massive Attack už od jejich prvního alba Blue Lines. By the way, Massive Attack mám pocit 10 letech vydali nový hodně hustý song, v kterém jim hostuje Tom Waits, ale to se dáme v poledním menu. Teď Horace Andy solově, který taky začínal u Studio One někdy na konci 60. let a má dekády a dekády skvělých písniček a skvělých songů. Vybírám z těch jeho mnoha hitů vybírám song, který se jmenuje Don't Let Problems Get You Down, což znamená nenechte problémy vás schodit dolů. Pomlčka No Problem, to je na Jamajce takový často používaný slova, jak se máš, jaman, no problem. A tak i v té dnešní době, když zapnete zprávy a vidíte ty katastrofy všude možně, tak ať si udržíme nějaký pozitivní náhled. A Rastamani o tady tomhletom kolapsu Babylonu zpívají v podstatě od 60. let, takže ta jejich perspektiva je trošku jinačí, než možná my tady v šoku z toho, co se to děje. Tak to všechno už bylo popsáno dávno, dávno skrze, mimo jiné skrze reggae music. Tak tenhle tím songem, co vám chci zahrát, jsem vás chtěl podpořit v nějakém optimismu a pozitivním myšlení. A ne naopak, tak snad se povedlo. Příjemný poslech Horace Andy právě teď na Color Music Radio.

teď ta Boys Version. Horej jsem ty, Sweet Like Candy, Sweet Like Honey. Color Music Radio, Tanap, Tanap, Tanap, Tanap.

You have to understand. I tohle to je součást reggae music. Před chviličkou jsme si dali song jménem Unity, projekt Moving Souls, kde hostoval Mickey Romeo z kompilace Serious Dropout, která vyšla v roce 1995. A tehda se na vinilu dostala nějakým způsobem i ke mně, někdy o pár let později. A byla vlastně velmi zásadní pro můj další hudební rozvoj. Celá tato série tří dílů kompilace Serious Dropout. A jelikož to vystoupení s Empresativou bude hodně dubwise, protože zároveň i proběhne v rámci seriálu Dub Club Live. Máme to Dub Club Prague, tak jsem si říkal, že to můžeme klidně dneska okořenit i trochu dub music. Takže to bylo volání po spolupráci mezinárodní Unity. A teď už si dáváme rok z Hi-Fi, partu, která přišla ke mně někdy tou dobou, taky v druhé půlce 90. let. Z jejich alby Rockers to Rockers. A nebo později potom taky Overproof. Ten sound byl tehda v klubech hodně populární, vlastně to hodně dabovalo, nicméně zároveň tam můžete slyšet i další hudební žánry. A my si hrajeme Rockers Hi-Fi v remixu TV Corporation z kompilace DJ Kicks, tak jak ji míchali pánové Kruder a Dorfmeister. Transmission Central se jmenuje ta věc. A je to zároveň takový schody k dalšímu tématu, a to jsou nové věci. Rockers Hi-Fi po mnoha letech vydali úplně nový album, z kterého si za chvilku dáme ukázku.

Tak, to byl Zion Marley a jeho nový single jménem Heartbeat, tuším, že už asi třetí v pořadí, tak jsem zvědavý, co z toho bude, jestli zůstane u singlu jako jeho brácha YG, anebo chystá nějaký komplexnější materiál v podobě třeba EP nebo alba. My si hrajeme teďka poslední minimálně hodinu samý nový věci, které teďka vycházely v průběhu dubna a blížíme se víceméně do finále za necelých 10 minut, máme půlnoc a ještě stále jsem se nedostal k tomu Ganja 420 setu, na který ještě dojde, ale už bude v novém dnu. Ale co jsem chtěl ještě zmínit, jsou ty akce, protože podpora těch eventů je velmi esenciální nejenom pro pořadatele, který do toho investují nemalý peníze, aby se to mohlo uskutečnit, ale i vlastně pro celou scénu, i pro ty muzikanty. Vlastně přesto, že kultura je třeba samotným ministrem kultury teďka odsouvaná na trošku nepatřičná místa. Z mýho pohledu je to ta věc, která lidi nejvíc propojuje a posouvá a probouzí, ale otázka, kdo chce tady probouzet lidi. Tak aspoň takhle v tomto nočním pořadu, to je jednou z mých přání a třeba vám to otvírá nějaký netušený rozměry ve smíru reggae music. Co jsem chtěl vás pozvat, jsou konkrétní akce. Jednak 22. Den země a v Praze Hempress Sativa s Paolo Baldinim v pražském Fuchs 2 na Štvanici a předskakovat tam budou Shaka Tak, to je ta nejbližší akce, který jsme se věnovali na úvod a stále tam je otevřena ta soutěž o jeden volný vstup. Já se musím ještě podívat do mailu, kolik dorazilo správných odpovědí, jestli z toho jsem to vylosovat jednoho z vás. No a z dalších akcí v nejbližších dalších dnech tady vidím v Brně v kabinetu Mus dneska hráli Medial Banana a Lay Lo-Fi, který zároveň vystoupí v Praze taktéž ve Fuchsu 14. května. To bych moc rád viděl, slyšel jsem o Lay Lo-Fi samý superlativa a Medial Banana jsou, jak se říká, Bredas from Banana Mada. Z dalších koncertů 22. dubna taky hrajou Fast Food Orchestra v Cargo Gallery. Případně je můžete vidět v Pardubicích ve Žlutým psu. Jsou aktuálně na turné. 24. dubna potom Švihadlo hrajou v Praze v Újezdu nad Lesy v Legendary klubu Black Pes turné. 24. dubna potom Švihadlo hrajou v Praze v Újezdu nad Lesy v Legendary klubu Black Pes. 100 zvířat v

dále, co tady máme dále, ještě listuju dále. No potom samozřejmě, jasně, 24. května The Abyssinians a Big Cute v Lucerna Music Baru, to je akce Jam Music. Do toho bych rád ještě vložil 31. května malý okno, Smith & Wesson, jo. Smith & Wesson, což jsou rapery z Brooklynu, který ale zároveň mají k reggae hodně blízko a společně s něma budou Blue & Exile, takže to je hiphopová událost v rámci Boomboxu, která proběhne na lodi Cargo Gallery, která je na Smíchovský náplavce. No a dále červen, to už jsou potom víceméně festivalové věci, víceméně. Jednak v rámci toho 420, velká pražská oslava 420 bude letos 6. a 7. června na Štvanici a jmenuje se to celý 420 Fest. A v rámci toho tam vystoupí v neděli třeba General Levy. A který ho bude doprovázet Joe Arriva, syn mat profesora 7. června. Celá akce 6. a 7. června 420 Fest Prague. Zároveň v neděli 7. KRS-One v Lucerna Music Baru, o týden později potom 11. Prago Union v Riegerových sadech, 13. června novozélandský Fat Freddy's Drop v divadle Archa. Dneska jsem dělal rozhovor s jejich kytaristou a to bude taky nádherný koncert, jedna z největších kapel Nového Zélandu. Je to solo, jazzo, dubová záležitost, Fat Freddy's Drop, doporučuju. No a málem bych zapomněl, máme reunion kapely Urban Bushman, kapely, s kterou jsem začínal zpívat před 25 lety a my jsme před 15 lety každý potom šel svojí cestou a teď po 15 letech jsme udělali reunion a v rámci toho nás čeká několik koncertů, konkrétně 29. května v Davidský klubovně a potom o den později na akci Roots and Future, která proběhne někde v jižních Čechách v kempu Harvánky, pokud se dobře pamatuju, na jejich sound systému Roots and Future. Tak na to se moc těším, to bude 30. května. No a zpátky teda do června. Co tady vidím dál, 19. a 20. Hořice v Podkrkonoší a legendární festival Cultural Reggae Vibes a pánové mi dneska psali, kdože tam bude. Tak možná prozradím i něco, co třeba není ještě oficiálně zveřejněný, tak to na mě neprozraďte, ale v pátek tam budou Fairfekatekerek, Greens Matrol, Moby Dick a Italy, což je výborná jamajská zpěvačka. V sobotu Urban Bushman, Reggae, Shashamani, nebo třeba taky Prago Union, a to ještě není všechno. To je pozvánka do Hořic, no a o týden později potom Mighty Sounds festival, který je plný tradičně punku a hardcoreu a kytar, nicméně je tam i nějaký prostor pro reggae music a letos i obstarají The Selector, Skindred, no a teď se posaďte, Burning Spear. Velká legenda jamajské muziky, jamajského roots reggae, kterého jsme loni přivítali v Lucerna Music Baru. Jedna z opravdu z 81-letý jamajský zpěvák s velkým charisma, chodící encyklopedie reggae music. Ten vystoupí poslední červnovou neděli na festivalu Mighty Sounds u Tábora. Tak tolik akce do letních prázdnin. Stále visí otazník nad reggae meetingem, který měl proběhnout hned o týden později, první červencový víkend, nicméně místo, kde se to mělo uskutečnit celý, tak končí, nebo končí ta jeho stávající podoba, mluvím o Beach Parku Mlékojedy, takže kdybyste třeba chtěli udělat u vás na zahradě, nebo ve vašem kempu reggae meeting, napište mi lukas@radiocolor.cz a budu moc rád, když by tato akce dopadla, srdeční záležitost. No a malý vyhlídky do léta, úplně ve stručnosti, jednak hručka jamajské noci v Nitre v 1. srpna, potom z další akce 6. srpna 100 zvířat v Praze, tuším, že Riegerovy sady, 7. a 8. Right News Music Garden Louňovice pod Blaní.

Blinkem 21. a 22. srpna Hip-Hop Camp a jeho reunion, no a konečně 28. a 29. srpna Uprising Festival, což je asi největší středoevropská událost, která vlastně se hodně točí kolem reggae music. Z letošních potvrzených men to je zejména Protože, kterému jsme se věnovali velkou část dnešního vysílání, který tam bude se svojí kapelou Indignation. Hempress Sativa tam bude taky, ale nebude tam s Paolo Baldinim, ale bude tam s kapelou, se svojí kapelou Unconquerables. Bude tam taky hvězda západoafrického reggae Tiken Jaffa Coli a mnoho dalších. Uprising.sk, tam se dozvíte víc a dost bylo slov. Mám tady pro vás ještě dvě nové věci, jednak německý Jacoustic a jeho song Eat Your Money, sežer si svý prachy, a potom ještě Horace Andy, kterýho jsme si dneska sice už zahráli v jedné jeho klasické pecce, nicméně tady novinka, minulý týden vyšlo nový album plný remixů a tak vám jeden z těch remixů za chviličku pustím, takže dva songy ještě, které jsou úplně nový, a potom 420 Special. Teď je přesně půlnoc, pro ty, kdo posloucháte v úterní repríze, v úterní premiéře, tak už je středa. Teď je první minuta středy a my do ní vstupujeme s novým singlem od Jacoustixe. Příjemný poslech. S Color Music Radiem 22.4. Solidarity is not a one-way road. Yes, I am.

Ahoj, tady Michal Šeps. Poslouchej Color Music Radio a DJ Ramela a jeho Aftermood Sessions Bless Diamond.